0: má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop btnškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btn-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btn-škopek.cz.
1: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš. Vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
4: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.

0: má teď nově BTN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop btnškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btnškopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka btnškopek.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytré zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva.
1: A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno. Test.

0: Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hovoří k vám Profigips SRO. Dřevostavby Znojmo. Dodavatel rodinných domů na klíč. Opakuji. Hovoří k vám Profigips SRO. Dřevostavby Znojmo. Jestliže scháníte dodavatele pro výstavbu rodinného domu, kontaktujte Profigips SRO www.profi-gips.cz.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
3: Špičáku, ty nějak záříš.
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše

0: vaše zuby přestanou bát.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
3: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
4: Milí posluchači, v průběhu září se opět vydáme za vámi, obyvateli příměstských částí. Postupně se setkáme na Hradišti, Přiměticích, Kasárnách, Mramoticích, Konicích, Popicích, Louce, Oblekovicích, na Čereticích a Derflicích. Chceme slyšet přímo od vás, jak se vám ve vaší části města žije, co vám chybí a co bychom podle vás mohli změnit nebo zlepšit. Právě vaše zkušenosti a podměty jsou pro další rozvoj jednotlivých částí důležité. Konkrétní časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Bohumila Beranová, místostarostka Královského města Znojma.
5: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí. Ten počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Podle dánské premiérky Mette Frederiksenové bude dohoda dobrá pro Dánsko i NATO. V pražské Stromovce se při pátém mistrovství republiky utkají atleti s Downovým syndromem. Soutěži jich bude více než 70, od předškoláků po veterány. Závody pořádá Česká federace sportovců s Downovým syndromem na stadionu Centra sportu ministerstva vnitra Olymp. A teď už míříme k nám do regionu.
4: Dnes slaví muzeum města Brna 122. narozeniny a přichystalo v této souvislosti pořádné oslavy ve čtyřech objektech. Na hradě Špilberku, v Arnoldově vile, ve vile Tugendhat a nebo Vital. Každé z těchto míst nabídne vlastní program. Vstupné na akce a program je zdarma. Z Brna Jitka Valášková.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
5: Počasí pro dnešní den, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 15. K tomu slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Takže počasí jak obrázek malované.
2: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
5: Krásné, dobré raníčko, 7:02 s vámi Lea až do 13. hodiny. Tak to odstartujem, ten nejlepší víkend českého éteru s dobrou náladou, pozitivní energií, hlavně skvělou muzikou. Tak hezké dobré ráno, napište mi klidně, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a odkud třeba posloucháte a já posílám další skvělou muziku. Adam Lambert a nebo Kamrad Be Mine právě teď. Hezké ráno.
2: Hit Radio City Brno.

Adam Lambert, dobré ráno, 7 hodin 8 minut a dneška 19.9. je den oceň svou manželku. Fakt, normálně je den oceň svou manželku. To je takový hezký. A teď vážně, nakolik byste její práci opravdu ocenili, pánové, co? Dejte vědět, protože jakýsi Britové z webu Interflora to spočítali na skoro 4 miliony korun, tak to bychom se každá z nás měli opravdu krásně, holky, co říkáte. V podstatě máte doma generální ředitelky, které pracují za děkuju a zbytek studené kávy. Takže pojďme si to shrnout, jo? Kdyby manželky začaly stávkovat, moderní civilizace skolabuje do 48 hodin, protože prostě nikdo jiný neví, kde jsou, já nevím, třeba náhradní sáčky do vysavače, že jo? Protože my ženský prostě víme opravdu všechno a tu domácnost máme zmáknutou. A tady nejde prostě jenom o mytí nádobí, to je taková ta nejlevnější položka, počítá se mentální zátěž, což je strašně důležitý. A takový ten náš neustálý běžící procesor v hlavě, který ví, že já nevím, ve středu mají děti tělocvik, v úterý končí platnost pasu, v lednici dochází horčice, doma žádné pečivo a tak dále a tak dále. Tak já bych řekla, že to je taková manažerská pozice, za kterou se ve firmách platí šesticiferné sumy, ale doma je to prostě jo, jo, máma ví, nebo moje žena ví, to ví všechno přítelkyně, já nevím nic. Tak si zkuste, pánové, představit takový ten inzerát na trhu práce. Hledáme někoho, kdo zvládne logistiku, údržbu, catering a třeba krizovou intervenci. Pracovní doba 168 hodin týdně, plat nula, benefity jsou občasné obejmutí. Tak prosím vás, nikdo normální by na tohle samozřejmě neklikl. Takže ženy, manželky, přítelkyně, prostě já nám tleškám. Jsme hold boží stvoření. Teď jdem čarovat. Abrakadabra, Lady Gaga, dobré ráno.

0: Lucie, Amerika, Hit Radio, 8:03. Krásné dobré ráno. S vámi taky Lea až do 13. hodiny. A samozřejmě vy, naši posluchači. Pojďme se podívat k 19.9. Co pak se dneska slaví, co se kde děje. Každopádně velmi důležitá informace. V Mnichově dnešním dnem odstartoval tradiční pivní festival Oktoberfest a potrvá až do 4. října. Já jsem před pár lety měla možnost v Mnichově Oktoberfest zahajovat a bylo to naprosto skvělý. A normálně jsem se v němčině musela naučit včelku Máju od Karla Gotta. To bylo pro mě něco naprosto šílenýho, ale zvládlo se to, bylo to skvělý. Měla jsem na sobě i takový ten typický oblek, ty šatičky, svoje vnady jsem měla až někde pod bradou, to byla katastrofa, nebo jsem měla pocit, že mám svoji zadní část těla na hrudi, jak nosí se takové ty stažené korzety, dámy mi porozumí, pánům se to asi líbí, každopádně dýchat se v tom nedalo, ale byla to naprosto boží a skvělá zkušenost. Tak kdo se chystáte, tak si dejte jedno zlatavé, krásné, dobré pivečko malé na mě. A já vám pošlu skvělou muziku. Třeba Los Frequencies, Alvaro Soler, troška toho sluníčka a taky Mel C, Poš Spajska.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Kam utíkáš?
11: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
10: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
11: A rolety mají taky?
10: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
11: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
12: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
13: www.ham.cz.
14: Ne, můj oblíbený hrnek.
15: Tak tohle není dobrý začátek dne.
16: No to snad ne.
17: Nemáte svůj den?
18: Tak si udělejte Alegria den.
19: Alegria dny jsou tady.
20: Se slevou 7% na zážitky.
19: Zážitkové restaurace.
20: Pobytové zážitky.
19: Adrenalin.
20: Automoto a mnohem víc.
19: U nás si vybere opravdu každý.
20: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
19: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
20: Nejlepší dárek je zážitek.
21: Firma na zážitky.
20: CZ.
22: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
23: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
24: Nové vydání magazínu Reportér.
25: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
24: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
25: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
24: A k tomu spousta dalšího čtení.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Tento víkend slaví narozeniny, tě všichni znáte. První díl Kroku za krokem se totiž vysílal 20. září 1991. Postupně jsme mohli zhlédnout 160 dílů o tom, jak to rodině Lambertů a Fosterů klape. Nejrušnější nádraží na světě, ležící v centru japonského Tokia, testuje robotické odpadkové koše. Snaží se zjistit, jestli by jejich využití nemohlo usnadnit současnou pracovní zátěž úklidových čet. Nádraží denně využije více než 2,7 milionu cestujících. No a v Mnichově dneska začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho podle pořadatelů navštíví více než 6 milionů lidí. Litr piva tady bude stát přes 160 korun.
2: Ivuško, děkujeme, my pokračujeme dál, protože před námi je nádherný den a YouTube.

0: Hezké dobré ráno, chodí nám spousty zpráv takhle z rána od vás. Vy vůbec nespíkáte, protože většina z vás pracuje, nebo nám tady píše třeba Jirka z Bydžova. Dobré ráno, Leonko, poslouchám vás v autě a chystám se na nákupy a do práce. Dneska vařím asi pro 150 lidí, hezký den, Jirka z Bydžova. Tak Jirko, kdyby se ti chtělo uvařit pro 151 lidí, tak já bych ti byla vděčná. Každopádně díky za zprávu, taky tady píše Jarka. Ahoj Leonko, moc ráda tě slyším, vždycky mi po ránu zvedneš náladu. Víkend s tebou nám v práci lépe utíká. Jsem právě teď na benzínové pumpě u Brna. Zdravíme všechny posluchače a tebe do rádia. To je hezký. Tak zdravíme Brnéčko, tam já se chystám příští týden, tam mám zrovna nějakou akci, takže možná se zastavím i na té benzínové pumpě. A každopádně díky každému z vás, kdo píšete, že s námi vstáváte a že nás posloucháte. Za chviličku Katy Perry nebo The Sound of Silence a taky Miraj a Trips.
1: Pivotéka Betel Škopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop Betel Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betel-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka Betel Škopek.cz.
2: Aquapark a wellness kuřím. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness kuřím. Wellnesskuřim.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Ne, můj oblíbený hrnek.
11: Tak tohle není dobrý začátek dne.
12: No to snad ne.
13: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
14: Alegria dny jsou tady.
13: Se slevou 7% na zážitky.
14: Zážitkové restaurace.
13: Pobytové zážitky.
14: Adrenalin.
13: Automoto a mnohem víc.
14: U nás si vybere opravdu každý.
13: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
14: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Hovoří k vám Profigips SRO. Dřevostavby Znojmo. Dodavatel rodinných domů na klíč. Opakuji, hovoří k vám Profigips SRO. Dřevostavby Znojmo. Jestliže scháníte dodavatele pro výstavbu rodinného domu, kontaktujte Profigips SRO www.profi-gips.cz.
15: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna s budoucí dálnicí D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031 a měla by trvat nejméně do roku 2035. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začnou dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Připraveno je na každý den více než 8 hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Akce se dnes zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a nebo ministr obrany Jaromír Zuna. Na více než 160 místech se dnes konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Letošní 21. ročník má motto Uličnictví, které vybízí k aktivnímu zapojení do dění a kultivaci prostředí, ve kterém lidé žijí. Akci pořádá spolek Motomat spolu s místními dobrovolnými organizátory. A teď se jdeme mrknout k nám do regionu.
2: Vizuální show se názvem Cesta světla, vytvořenou speciálně pro interiér kostela svatého Jakuba, si tento víkend můžeme užít v Brně. Jde o start 12. ročníku festivalu Prototyp. Podmínkou je koupit si vstupenku na webu akce. Samotný festival, který se bude odehrávat na několika místech Brna, proběhne na začátku října. Z Brna Jitka Valášková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
3: Počasí pro dnešní den sobota 19. září, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
0: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
4: Víkend
0: s Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
3: 8 hodin, 3 minutky, aktuální čas, hezké, dobré sobotní ráno s vámi Lea do 13. hodiny. Uděláme si to hezký, jo? Teď bude pokáč, taky si dáme něco tanečního, co třeba hit Rock My Body. To by nás mohlo i takhle po ránu probrat, tak já doufám, že vám tímhle udělám takovou tu náladu o něco lepší. A vy, kdo pracujete, nebojte, nejste v tom sami, jsme v tom společně. Čeká nás toho dneska ještě hodně a taky se bude roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás.
0: Hit Radio City Brno.

Štěstí najdeš všude, kam se podíváš. Jak říká Pokáč, nádherná pecka, takže právě teď dozněla z Eteru Hit Rádia 7 minutek po 8. Až jsem se z toho zabotala jazykem trošku. Každopádně pojďme do Japonska, protože tam vymysleli sport, ve kterém jsme všichni, já bych řekla úplně jednoduše, mistři světa amuleta. Fakt? Stačí zavřít oči a můžete vyhrát balík peněz, ne teda u nás, ale opravdu v Japonsku. Tam prostě nevím, co oni dělají, ale vymýšlí takový kraviny. Každopádně vítěz závodu ve spaní si odnese 300 tisíc korun. Chápete to? Za to, že si odpočinete, zrelaxujete se, vyspinkáte se do růžova, jak se říká. Přístroje vám budou kontrolovat kvalitu spánku. Trestné body se udělují pouze za chrápání, takže prosím vás, dámy a pánové, kdo chrápete, ani se nepřihlasujte. Mluvení ze spaní nebo přílišné převalování, tak za to jsou trestné body a celé to vypadá, já nevím, jako trošku takový sci-fi film. 50 lidí leží v jedné hale na karimatkách a rozhodčí kolem nich chodí s měřiči tepu a vyhraje ten, kdo má nejstabilnější spánek, což je prostě třeba pro mě absolutně nereálný, protože mě zbudí i sousedovo zakašlání, nebo když spadne jehla na zem, jak se říká. Můj spánek je prostě strašně nekvalitní. Fakt mě zbudí úplně všechno, možná to někdo máte podobný. Takže já nevím, no, já bych prohrála už předem, tak dejte vědět, kdo spinkáte, že vás prostě jen tak nic nevzbudí. A že se vám děje to, že prostě přijdete, lehnete si, zavřete oči a spíte. Já si lehnu do té postele, ale třeba tak další 2-3 hodiny mi trvá, než usnu. Tak dejte vědět na 777-937-777, jak spinkají posluchači Hit Rádia a já posílám tohle.

0: Minutka po čtvrt na devět, hezké dobré sobotní ráno, jdeme na vaše SMSky, píše nám tady posluchač ohledně toho spánku a dám... Ahoj Leonko, no až mi z toho přeskočil hlas. Ahoj Leonko, já spím krásně, Adam. Adame, tak to jsme strašně rádi. Pak nám tady píše Šárka. Ahoj Leonko, od porodu mám spánek stejný jako ty. Někdy si myslím, že jsem nespala vůbec, ale prý chrápu, takže se mi asi zdá o tom, že nespím. Pouštila jsem si i včera dílné filmy, abych zjistila, zda jsem spala a podle toho jsem odvozovala, kolik hodin jsem spala. Šárka. Šáry, děkujeme za zprávu. Další SMSka je tady od Mirky. Ahoj Leonko, takhle úžasné to má můj muž. Lehne a tak za pět vteřin už je tuhý. Neboli mrtvý. Můžu vedle něj štípat dříví a s ním to prostě ani nehne. Já usnu tak za hodinku, možná za dvě a jsem opět vzhůru. On zakašle a já jsem vzhůru. Prostě dokonalý pár. Mirka. Mirečko, tak takhle to máme asi podobně, protože můj partner taky chrápe a to se prostě nedá. To se nedá, fakt mě zbudí úplně všechno, i když chrápe třeba můj malej pejsek, mám psí holčičku, 7letou a taky, tak když se zavrní, zachrápe nebo můj syn, tak to je katastrofa, takže ti rozumím. Klidně pište dál a za chviličku Kristoff, Rickston anebo Miles Smith.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hra?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
11: Kam utíkáš?
12: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
11: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
12: A rolety mají taky?
11: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
12: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
13: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
14: www.ham.cz.
15: Attention!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Yes or nice.
1: Ranní update.
2: Dobré ráno, jsou tady další krátké zprávy. Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností ruší akreditaci stanice CNN. Prezident krok zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o Spojených státech. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším. Fotbalisté Bayernu Mnichov v předehrávce čtvrtého kola německé ligy deklasovali 7-0 Union Berlin. Anglický kanonýr Harry Kane jako nejrychlejší hráč historie Bundesligy dosáhl na hranici 100 gólů. Povedlo se mu to už v 98. utkání. No a tento týden slaví narozeniny Jara Zimmermann. Univerzální vynálezce a světoběžník je známý už 60 let. Pokud tohoto génia náhodou neznáte, tak vězte, že stojí za objevem dvoudílných plavek, žárovky anebo principu internetu.
3: Ivuško, my si dáme další skvělou muziku, protože před námi je David Guetta anebo Desiree.

0: Sobota ráno, za pár minutek už dopoledne, za minutku 8:45 s vámi Lea. Tak kamarádi, po 9. hodině tady jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Vy to milujete, já to zbožňuju, protože my vám vždycky děláme radost. A k tomu máme vlastně i našeho partnera, který pro vás má nezapomenutelný zážitek. A já vám prozradím, že teď je tam něco pro dvě osoby, takže si užijete romantiku. Něco s ní dobrého sníte, projdete se, prostě láska všude kolem vás. A nebo s kámoškou, kámošem, to by taky šlo. Mrknout se můžete i na web hitradio.cz, tam máme veškeré zážitky, které vám náš partner narozeninové rulety dává do soutěže, tak tam jsou. A vy se můžete podívat, o co si chcete svým způsobem vlastně zasoutěžit. Takže po 9. hodině napište si číslo 800 937 937 a jakmile uslyšíte moji výzvu, tak potom volejte.
1: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Juli v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojuli.com.
6: To je úplně k sežrání.
7: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?
8: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
9: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Co pak všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky i maso.
0: A tvůj Bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
5: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Devět hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií anebo nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Letiště to uvedlo v tiskové zprávě po jednání představenstva, které se problémy zabývalo. Fronty na příletech ze zemí mimo schengenský prostor v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Americký prezident Donald Trump včera podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Informovali o tom světové tiskové agentury. A jdeme na hokej. Pardubice vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si první vítězství v sezóně. Třinec doma zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Karlovy Vary dosáhly na první body v extraligové sezóně a vyhráli nad Mladou Boleslaví 4-1. Plzeň 2-3 po prodloužení. Hradec Králové nestačil na České Budějovice 0-2 a Kladno zvítězilo nad Spartou 3-2 po nájezdech. Teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
10: Festivalem Polárkový dort zahajuje tento víkend sezónu Brněnské divadlo Polárka. Až do neděle máme možnost zavítat na zábavné inscenace, koncerty nebo divadelní hry. Dějištěm Polárkového dortu ale není jen samotné divadlo, ale také přilehlá zahrada a nedaleký Bjernsův sad. Z Brna Jitka Valášková.
11: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Počasí pro dnešní sobotní den s datem 19. září je 19 až 24 stupňů Celsia, mělo by svítit sluníčko, tak si pojďme ten dnešní den užít.
13: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší.
12: Tak krásné dopolko, pokračujeme dál, ráno máme úspěšně za sebou, teď už jenom dopoledne, pak odpoledne, podvečer a večer. Díky, že jste s námi, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku se mrkneme na Sofiana, Sofian Mešmeš. Možná to někomu z vás nic neříká, té starší generaci, ale té mladší, to je prostě miláček publika. Jakou pak pecku přespíval? Starý hit se povede jednou za čas a tohle, co vám za chvilku pustíme, se fakt povedlo. O tom více za chviličku, teď už Joan Osborne a spousty další skvělé muziky.
13: Hit Radio City Brno.

Hezké dobré sobotní dopoledne a jdeme na to, co jsme si zmiňovali před chviličkou. Určitě vám něco říká jméno Sofian Mešmeš. Tak přesně tenhle týpek, já ho miluju, nejen jako osobnost, ale jako zpěvák, je prostě skvělej, krásný, úžasný. Tak říká se, že někdy se přespívat starý hit nepovede a někdy se to povede. Vždycky ale z těchto pokusů bych řekla, že máme docela radost, protože připomenout, že starý je třeba 50 let ten song, na který už jsme zapomněli, tak je to prostě skvělý. No a my teď tady pro vás máme něco úplně v premiéře, co se za nás hodně povedlo. Mně se to teda strašně líbí, protože je to takový mladiství. Určitě až to uslyšíte, tak budeme rádi za váš názor, když nám napíšete na 777-937-777, protože právě Sofian Mešmeš přespíval hit Léto s tebou pro chystaný film Bobule a bobulky. Tak já bych řekla, že víc to uvádět asi nemusím, nepotřebuju, že si to poslechnete sami a jak říkám, budeme rádi, když nám napíšete Léto s tebou, kdy si naspíval Jiří Schillinger. No a aktuálně ho právě přespíval Sofian Mešmeš a my si to pustíme právě teď.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. A já si za vás všechny přeju, abyste právě teď vytáčeli číslo 800 937 937, protože na někoho z vás čeká narozeninová ruleta. Volejte!
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Pivotéka Betel e-shopek má teď nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop Betel e-shopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betel-shopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka Betel e-shopek.cz.
3: Špičáku, ty nějak záříš?
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
8: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
9: Kam utíkáš?
10: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
9: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
10: A rolety mají taky?
9: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
10: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
11: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
15: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
16: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: The Dead Dance, Lady Gaga právě teď z éteru Hit Rádia 9:30. A to znamená jediné, že pro někoho z vás jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady Lá Hit Rádio, kdo pak je tam? A já už teď vidím, že nám posluchačka vypadla. Ach jo, je mi to hrozně líto, protože vy kolikrát, když zavoláte, tak vás vůbec neslyšíme, že buď nemáte signál, nebo to máte na handsfree, na hlas, tak prosím vás, jestli voláte k nám do soutěže nebo na narozeninovou roletu, ať už voláte kdykoliv do rádia, ujistěte se, že máte dobrý signál, že máte baterku, že vám to nevypadne, nedávejte si to na hlas, na handsfree a stište si rádio, pokud nás posloucháte. A pak by ten signál měl být úplně v pohodě. 7, volat můžete právě teď a někoho z vás vezmu prostě teď rovnou. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ježiš, dobrý den, tady posluchač Míla.
0: Posluchač Míla?
1: Ano, je, super, jsem se dovolal, to jsem nečekal ani.
0: Ježiš, to je skvělý, jak se máme, Mílo? Odkud voláme?
1: No, skvěle, z Českých Budějovic.
0: Českých Budějovic, a jaké jsou plány na víkend? Prozraďte.
1: No, jdeme teďka na Burger Fest, festival máme tady Český Budějovicí, takže budeme soutěžit pojídání burgerů a dáme si tam něco dobrýho a takhle.
0: No tak to je super. A hlavně v Českých Budějovicích máte jedny z nejkrásnějších vánočních trhů.
1: To je pravda, to jsem souhlasil.
0: Tam se za váma letos těším, protože tam to máte fakt jak v pohádce. Každopádně prozraď nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Manželka včera měla narozeniny.
0: Manželka, a jak se jmenuje?
1: Peťa Vachelová.
0: Peťa, dobře. A máš ji tam Peťa. Někde u sebe?
1: Tečka vaří tečka.
0: Vaří, tak zdravíme Péťu. A jo, datum teda včerejší. Dobře, takže 18. září včera.
1: 18. září, přesně tak.
0: Tak Mílo, jdeme na pravidla. My ti zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 18. září, kdy tvoje milovaná žena měla narozeniny. A u nás žence věk zastavuje na 35, jo? Víc to nejde nahoru.
1: No, ano.
0: Tak zahrajeme ti 3 hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Ty si jednu z těch písní vybereš a společně ji s láskou pošleme tvojí ženě. Jenom upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, Mílo. Jdeme na to?
1: Ano, dobře, můžeme.
0: Tak já roztáčím kolo právě teď. Taková romantika, Crowded House, Don't Dream, It's Over.
1: Taková písnička.
0: No, jdeme dál nebo zůstáváme?
1: A tak jdeme dál ještě.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Teda dneska to je sama romantika. Lionel Richie.
1: No, to má zamilovanost. Hezký je to.
0: Stuck on You a myslím, že to přespíval Jirka Korn. Taky tuhle věc. Tak chceme nebo jdeme dál do třetice?
1: Tak můžeme zkusit, dáme trojku.
0: Dobře.
1: No tak to je super. Dobrá volba.
0: Whitney Houston, I wanna dance super. With somebody. Tak jsme super. Se trefili.
1: Výborný.
0: Do třetice
1: výborný,
0: to vyšlo, skvělý. Tak prosím tě, Mílo, teď máš takový ten prostor sám pro sebe, kdy svojí milované ženě můžeš sdělit cokoliv máš na srdíčku, popřát ještě k těm včerejším narozeninám, co dostala za dárek, svěříš se nám?
1: A parfém jsem jí koupil, parfém, ona je na parfém, tak jsem jí koupil parfémek, no.
0: No tak to je super.
1: Těmi to zkazím nikdy.
0: Nikdy, hele, pánové, když nám koupíte parfém a k tomu nějakou kytičku, tak vás budeme milovat do konce života.
1: To je osvědčený dárek, to neskazí nikdy.
0: Tak Mílo, pojď na to.
1: Jo, tak já přeju svojí milovaný manželce, Peťulce, všechno nejlepší a že jí vlastně miluju a milovat jí budu až do konce života.
0: To je krásný. Jak dlouho jste manželé?

0: Manžele 24 let.
1: Ty brďo, hezky.
0: 24 let, no.
1: No to je úžasný. Ale máš přitom takový mladistvý hlásek.
0: To jsem byl 50.
1: To je věk jenom číslo. To se no, taky zastavuje.
0: Tak, taky.
1: Pec, každopádně, já Mílo, pouštím. Pro tebe a Peťulku, tady máme něco pro dvě osoby od našeho partnera, firmy na zážitky, můžeš se mrknout na web firmanazážitky.cz a myslím si, že si budete muset udělat výlet do Prahy.
0: To není problém.
1: Takže sednete do auta a vychutnáte ano. si snídaní pro dva s prohlídkou krásné pekárny. Ještě si z domu odnesete samý dobroty a prostě užijete si to, k tomu nějaká procházka Prahou a tak podobně, myslím si, že to stojí za to.
0: To je super.
1: Začnete prostě tak, jak se říká, den voňavě.
0: Ano.
1: Čerstvá vůně, pečiva, ježišmarja, rohlíčky, chlebíčky, koláčky, prostě všechno si dáte a k tomu prostě si ještě nabalíte domů a budete se mít krásně. Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tenhle balíček poslat. No a Whitney Houston letí za tebou a tvojí ženou Peťulkou. Mějte se krásně.
0: Děkuju moc.
1: Ahoj.

0: peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
7: Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
8: Haló! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
11: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
12: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe

0: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
1: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchy, ochotnej,
5: ňam, ňam, ňam. Hey, this is Ava Max.
6: All the hits.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 10 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku začaly dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky. Pokud na místo míříte, tak se obrňte trpělivostí. Ze všech stran jsou kolony aut, která na akci jedou. Nejdelší kolona je ze strany od Studénky ve směru od dálnice D1. Je dlouhá asi 9 kilometrů. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Po prvním dnu a dvou singlech je stav Davis Cupového zápasu o postup na finálový turnaj mezi tenisty Česka a Spojenými státy v pražské O2 aréně vyrovnaný 1-1. O druhý bod pro svůj tým se budou nejprve snažit deblové páry. V nominaci na zápas se začátkem ve 14 hodin jsou Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem a za hosty Christian Harrison a Austin Krajcek. A teď už se podíváme, co je nového u nás v regionu.
9: Dnes slaví Muzeum města Brna 122. narozeniny a přichystalo v této souvislosti pořádné oslavy ve čtyřech objektech. Na hradě Špilberku, v Arnoldově vile, ve vile Tugendhat a nebo Vital. Každé z těchto míst nabídne vlastní program. Vstupné na akce a program je zdarma. Z Brna Jitka Valášková.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: Počasí pro dnešní den 19 až 24 stupňů Celsia, tak si ho užijte.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
11: Hezké dobré sobotní dopoledne, mimo jiné, hity na přání k vaření startují dnes o hodinku dříve, takže už teď mi napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, protože potom od 11 hodin si dáme oblíbený podcast Báry Divišové na jedné vlně, kde hostem bude zpěvačka, úžasný člověk Anna K, takže se máte na co těšit, ale teď už ty vaše hity, 60 minut budeme hrát podle vás, tak pište.
12: Hit Radio City Brno,

Hity na přání k vaření výjimečně o hodinku dříve. Tak jdeme na vaše SMSky, pište nám dál na 777-937-777. Ahoj, tady Monika, právě chystám oběd a trpím jako zvíře. Přes noc jsem si zablokovala krk. Ježiš, Moniko, to máme stejný, protože já taky už jsem se objednala dneska na masáž a nemůžu se hnout, tak už se těším, až bude hotovo. Prosím o zahrání mé oblíbené písně na zpříjemnění dne od Sugar Babes, Push the Button, díky a hezkou sobotu, ahoj. Tak Moni, ať tě to tolik nebolí a ta píseň, ať ti trošku k tomu pomůže. Sugar Babes letí za tebou a co bude dál, to je na vás. 777 937 777.

0: Eva Farná, Miraj pro Haničku z Ústí nad Labem, tak já doufám, že tenhle song udělal velkou radost. Čtvrt na 11 aktuální čas, vy nám píšete na 777-937-777, jako to udělala Anička. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám cokoliv od Lionela Richieho, ale nejradši bych si poslechla písin Stuck on You, kterou jste měli v narozeninový ruletě. Tajně jsem doufala, že si ji pán vybere, ale bohužel, tak jestli se na mě dneska dostane, udělala by si mi velikánskou radost, protože to je svatební píseň mě a mého muže a zrovna za dva dny máme výročí. Vaše Hit Radio je skvělý, moc ráda tě poslouchám, vaše věrná posluchačka. To je tak krásný. Příště ještě napsat třeba, co dneska vaříš, abychom se mohli všichni inspirovat, ale jo, proč bych to nezahrála? Naopak, zahraju to strašně ráda, taky ten song miluju, tak si tohle dáme za chviličku. Ty je jedna z nejkrásnějších písní Leonela Richieho. Já si nemůžu pomoct. Takže skvělý výběr a tohle ještě mnohem více. Zara Larsson tady bude pro Hanku nebo Black Eyed Peas. O to jste si taky napsali. A co bude dál, tak to je na vás.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
4: Od Delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
14: Jsem hrdina, jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: And the bass keeps

0: Zara Larsson a někoho z vás bychom chtěli teď na telefonu. 800 937 937, pokud chcete slyšet song podle vás. Vysílat se mnou, tak volejte právě teď. Nebo někoho jen tak pozdravit, však už to znáte. V sobotu i v neděli vždycky dáváme příležitost někomu z vás. Tak 800 937 937, to je to číslo sem ke mně do studia. A já se vám pokusím splnit vaše hudební přáníčko. Takže volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló, haló.
1: Haló, haló, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Tady Jiřina z Českého Těšina.
0: Jiřinka, Jiřinko, moc vás zdravím, jak pak se máte?
1: No tak, ale celkem to ujde.
0: Hlavně, že jsme zdraví, že?
1: No, až na to zdravíčko, no bohužel.
0: Ježiš, tak to vám posílám velké obětí, sílu, lásku, ať je to všechno co nejlepší.
1: Jste zlatíčko, děkuju moc.
0: Co vám zahrajeme?
1: Nechám to na vás.
0: No to je to nejhorší, co můžete udělat.
1: No to je jedno, to je jedno.
0: Nebo co ráda posloucháte za styl muziky?
1: No nevím, hlavně by to bylo pro 11letou holčičku.
0: Aha.
1: Která vlastně včera oslavila 11 let. Mm-hmm. Nedovolala jsem se být.
0: To vyšlo teď, to je ještě lepší.
1: Jo, úplně super, jsem neskutečně ráda, že jsem se dovolala.
0: A co tak ráda poslouchá?
1: Je.
0: No,
1: no.
0: To neznám.
1: To já nevím, já jsem ji bohužel tak skoro dva roky neviděla. Mhm. Takže já to opravdu, Lenko, nechám na vás.
0: Ty brďo, tak co bychom zahráli? Něco co znají 11-leté děti, když to je strašně těžký, protože ta generace poslouchá všeho, chuť všeho, ale možná nějaký Ben Kristoval by to zachránil.
1: No, a třeba
0: i znovu Sofian Mešmeš, oni mají spolu nádherný duet Slzy, takže to bychom mohli klidně dát, protože si myslím, že tohle ta generace tak poslouchá. Tak mějte se krásně, hlavně to zdravíčko. Myslím na vás a posílám velký oběti.
1: Vám taky a děkuji moc. A jestli bych ještě mohla, že bych chtěla teda popřát.
0: No určitě, pojďte.
1: Hlavně zdravíčko.
0: Moje.
1: Že jí mám ráda.
0: To je krásný, mějte se nádherně. Ahoj.
1: Je to pro Nikolu Javorskou.
0: Pro Nikolu Marketu. Javorskou.
1: To je dcera. Pro Markétku Javorskou.
0: Tak pro Markétku, děkujeme, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Vy taky.

0: spíš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City Brno.

0: MCS Freestyler, právě teď z Etro Hitrádia. Hrajeme hity jenom podle vás, za chviličku tomu nebude jinak. Před námi jsou Chaos a Vodopády, kdo by neznal, nebo taky Teddy Swims, David Guetta, BB Rexa a taky máme tady Somebody that I used to know. To bude pro Haničku z Prahy 3, která je řidičkou tramvají, napsala si o Gotaya Kimbra, což je nádherná věc, takže tohle všechno ještě docela a po 11. hodině tady bude oblíbený podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Anouka.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
11: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
12: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschus našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
15: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
16: se to má podařit. Datart uvádí Dny Merien.
17: Dny Merien, jo.
16: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
17: No to je sen.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Vážení posluchači, během září nás čeká 10 setkání s vámi, obyvateli příměstských částí Znojma. Přijedeme za vámi na Hradiště, do Přímětic, Kasárny, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Chceme přijít přímo za vámi, vyslechnout si vaše připomínky a nápady a společně hledat možnosti, jak věci posouvat dál. Budeme rádi, když přijdete. Konkrétní termíny, časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: jam.cz.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, a zas to musím řešit já.
6: Tak příště domo.
7: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 11 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí. Ten počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici. Navrhl ji Jan Cviták z klubu starostů. Stála by polovinu toho, co celostátní dálniční známka. Argumentoval přitom hlavně tím, že část řidičů používá dálnice pouze lokálně, třeba při jízdě do práce. Výbor ale zaujal nedoporučující stanovisko. Fotbalisté Liberce se dnes v 9. kole první ligy představí na hřišti nováčka Artisu Brno a budou útočit na 5. vítězství za sebou. Druhý brněnský nováček Zbrojovka přivítá souseda v tabulce Mladou Boleslav. V dalších dnešních zápasech se předposlední Slovácko pokusí v duelu s Ostravou o první výhru v sezóně a Pardubice přivítají Bohemians. Hraje se od 15 hodin, jenom na Slovácku od 6. A teď jdeme k nám do regionu.
9: Vizuální show se názvem Cesta světla, vytvořenou speciálně pro interiér kostela svatého Jakuba, si tento víkend můžeme užít v Brně. Jde o start 12. ročníku festivalu Prototyp. Podmínkou je koupit si vstupenku na webu akce. Samotný festival, který se bude odehrávat na několika místech Brna, proběhne na začátku října. Z Brna Jitka Valášková.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.
10: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha, k tomu denní maxima až 24 stupňů Celsia.
1: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
10: Ano, to je moje malá maličkost. Stále s vámi až do 13. hodiny, 2:02, ale teď už tady budeme dvě, ne-li tři. Bára Divišová ve svém podcastu Na jedné vlně si pozvala dnes úžasného hosta, skvělou zpěvačku Anuka, neboli Luciu, takže si můžete poslechnout teď příjemný rozhovor, k tomu skvělá muzika, co víc si přát. Tak jdeme na to.
1: Hit Radio City Brno.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Anaka, já jsem si před chvílí potykala heč.
1: Ahoj. Ahoj, Báro. Ahoj, zdravím.
0: A ty tři věci, které jste o ní možná nevěděli a byste měli, i když jsme si říkali, že nevíme, jestli ještě je něco, co si na sebe neřekla. Zkusíme to. Na koncertní cesty si vozí vlastní madraci a dva polštáře. Na Instagramu, a to mě zaujalo, nemá žádné negativní reakce.
1: Nemám a nemažuje ani. Fakt nemám, mám tam milí lidi, tak to jsem moc ráda a vlastně jenom lidi, který zajímá moje muzika.
0: A poslední věc, je prý přepečující typ, až může to být otravné, jak sama o sobě říká.
1: Jo, jsem, no.
0: To mě zaujalo taky.
1: Jo, jsem, mě se teď snaží všichni, celý moje okolí, moje blízký, všichni jako nějak vnutit myšlenku, abych tu
0: péči věnovala sobě. To jsem se chtěla zeptat, jak jsi na tom péči sama o sebe.
1: Takhle, někdo se to třeba učí, je na dobrý cestě, já se to snažila učit a mám to pořád v hlavě, pořád mi to tam rezonuje, tady ty i od mý jako terapeutky, kterou jsem poprvé ve svém životě musela nebo vyhledala a nestydím se za to, řekla jsem si o pomoc v těžkých chvílích a tam mě taky pořád vlastně směruje k tomu, abych sebe dávala na první místo. Já musím říct, že jsem na to trochu alergická, protože mi to fakt nejde, já nevím, jak se to dělá. Já to jako nevím. Já si myslím, že se mám ráda, jako, ale nemám třeba, jako radši se opravdu o někoho starám. Jo, že mám se, není to, že se nějak nemám ráda, možná se podceňuju, možná nemám dostatečný sebevědomí, to je takový jako celoživotní můj jako boj. Já jsem strašně dlouho, spousty let a skoro celý můj dlouhý život, všechny těžký momenty v životě zvládala sama, bez pomoci. A prostě přišla chvíle, kdy jsem si řekla, já už to nedám. Opravdu jsem si to jako uvědomila, že ta pomoc, a ještě teda díky své kamarádce, která mi jako dohodila jako její kamarádku, která je skvělá terapeutka, takže já jsem začala s ní pracovat a já můžu dneska říct jako naprosto s jistotou, že mi zachránila život.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s Anou K. Co se teď učíš vlastně a je to pro tebe vlastně nejvíc překvapivý?
1: Být sama se sebou. Já jsem velký sdíleč. Já vlastně skoro neumím být sama se sebou. Moje babička Luciana, po který mám svoje jméno. Já na ní často myslím, jak žila vlastně posledních nějakých 50 let svýho života sama. Ona nebyla sama, protože měla korespondenci s celým světem, spousty přátel. Jí chodilo na Vánoce, si pamatuju, že byl takový košíček jako ve špinulu na stole, nebo košík vlastně, taková mísa proutěná. A tam byly pohledy a dopisy jako přání a bylo jich tam 98. Jednu Vánoce, pamatuju to číslo. Ale každý ty Vánoce, každý její narozeniny, pořád korespondenci s celým světem v jazycích, protože uměla 6 jazyků, teda včetně latiny. Prostě nesmírně vzdělaná dáma, skvělá paní a byla sama se sebou dokázala být s těma knihama. Intelektuálka prostě, vzdělávala se sama, učila se v 80 letech se pojala podezření, že umí špatně španělsky, takže se to ještě musí jako doučit. Jako strašný obdiv a uměla to a to já jako neumím. Já prostě potřebuji aspoň někomu zavolat, ježiš, tady to je krásný, hrozně, podívej, já ti to ukážu. Nebo ti to vyfotím, nebo prostě se jako povídat o svých nějakých pocitech a tak potřebuji pořád sdílet. Potřebuji být nějak, je těžký být sama se sebou pro mě. Když mi není úplně dobře, tak to neumím to, no. Potřebuji prostě pořád nějak si povídat a sdílet, no.

0: Posloucháte podcast na jedné vlně dnes Anouka.
1: Chystáš se na koncerty, budeš mít dva velký. Respektive prvně měl být jeden velký.
0: No,
1: to je vzhledem k tomu, že se velmi brzo vyprodal, tak...
2: Ty mluvíš o tom úplně, tak já to takhle vemu jako od začátku. Mm. Teď ještě dojíždím letní sezonu, já v podstatě hraju pořád, takže na koncerty se chystám obden. V podstatě mám za sebou teda teďku brutální letní sezónu, skvělou, boží, já jsem unavená jak pes. Ta skončí, vypadnu na chvíli na tu dovolenou, přijedu a jedeme turné. Jedeme druhou část turné, který je nazvaný Vždycky se budeme znát, takže v listopadu a v prosinci. Písnička Vždycky se budeme znát slaví letos 10 let, což je úlet z alba Světlo, to už je teda tím pádem 10 let, co vyšlo. A jedeme k tomu druhou část toho turné. To bude podzim. A příští rok... Na příští rok jsme připravili takovou velkou jako věc, úplně úžasnou, s Českým národním symfonickým orchestrem. Výjimečný jeden, původně byl fakt v plánu, jeden jediný unikátní večer s tímhle tělesem mezinárodní jako kvalit a ocenění. Že si prostě zahrajeme s nima. Byla to dlouhá cesta k tomu, dopadlo to skvěle. Pan dirigent z Lucemburska, Gastwald, bude aranžovat 21 mých písní. Je držitel Grammy, oni jsou taky držiteli Oscara a Grammy, protože točili s Ennio Morriconem všechny možné hudby, Tarantinu, film, myslím, že 8 hrozných nahrávala Český národní symfonický orchestr. Takže takovýhle jména a já budu mít to těleso za sebou, za zády v O2 Univerzu. Tak jsme přidali druhý koncert, takže máme 24. Prostě jsme přidali, protože tolik lidí se tam nedostalo, tolik lidí mi řekl, já jsem se nestihl. A i kamarádů a tak, nikdo si prostě nestihl koupit lístky, takže jsme zjistili, jestli symfoniák může, jestli může pan dirigent a přidali jsme jeden koncert. A to je skutečně jako poslední, který budeme přidávat, protože ty lístky mizejí teda extrémně rychle a já jsem za to jako... strašně vděčná a prostě bude to nádhera.
3: Hit Radio City Brno. Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to má
9: podařit. Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
10: To je úplně k sežrání.
11: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Cože? Říkala Yogis?

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

멋진 별 내 우주 왜 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Anna K. Kdyby se tě teďka zeptala, jak se máš, a kdybych tě žádala o upřímnou odpověď, tak mi odpovíš?
1: Jak se mám? Upřímnou, jo? Ale vlastně, protože jsem toho zažila hodně, jako v tom životě, hodně velkých jako překážek, těžkých jako věcí, nemocí a tak, takže když se nebudu chtít rouhat, tak ti řeknu, že se mám dobře.
2: Mohlo by být hůř.
0: Jasně, vždycky by mohlo být i líp, že jo? Ty sklenice jsou poloprázdné a poloplný.
1: Jo, mám se dobře, žiju. Žiju, můžu dělat práci, kterou mám ráda. Mám okolo sebe lidi, kteří mě mají rádi. No, je to dobrý. Jsem na dobrý cestě, za světlem.
0: Jsem ráda. Mm-hmm. A jak bys chtěla, aby se měli naši posluchači?
1: Aby se měli fantasticky, aby byli hlavně zdraví, aby byli milovaní.
0: A naběhněte na Instagram nebo kde se všude na sítích Anny K. A zasledíme.
1: Pojďte tam.
0: Lístky za chvíli nebudou na ten duben. Duben to je, že jo? 23
1: už je vyprodaný a 24 je přidaný koncert. Já budu moc ráda. Myslím, že koho to jenom trochu zajímá, tak si hodně pospěšte a pořiďte si ty vstupenky, protože to bude vážně nádherná věc. Samozřejmě, pokud vás zajímá moje muzika a já.
0: Moc děkuju, že jsi zavítala k nám do studia.
1: Děkuju za pozvání.
0: Za hezký rozhovor. Děkuju. Nevím, jestli se mě dramaturg bude mít radost, protože vlastně nevím vůbec, jestli jsme otevřeli všechno, co jsme měli. A bylo to fajn.
1: Bylo to moc fajn, Báro. Ráda jsem tě poznala.
0: Já tebe.
1: Ani si necvakala tou tuškou.
0: Ne,
1: jak ti říkal zvukař, že
0: já
1: ne?
0: Já nevím, jestli jsme...
1: Já jsem možná cvakala na Romka. A teď už si můžeme zacvakat.
0: Díky, že jste nás poslouchali, díky, že jste se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme zhruba za 14 dní. Naschledanou.
1: Hit Radio City Brno.

DMC Dance Machine v 11 hodin 35 minut aktuální čas. Celý podcast s Bárou Divišovou a Anou K. neboli Luciánou si můžete vychutnat na YouTube podcast Na jedné vlně. Tak myslím si, že je to fajn poslech. Když třeba půjdete na procházku, dáte si sluchátka, takhle třeba podcasty poslouchám já. Každopádně jdeme zase hrát skvělou muziku. Před námi Support Lesbian a nebo Offenbach a Norma Jean Martin právě.

0: Hit Radio stále s vámi, hezkou sobotu, před námi Rockset, How do you do, miluju ten song. Kdo by ho neznal, že jo? Tak jak se dneska máte? Máte se dobře? Netrápí vás něco třeba, co? Klidně napište, poradna u Lejdindější je otevřená pro každého z vás. Dělám si legraci samozřejmě, doufám, že se máte krásně. Pokud možno dnešního dne si užijte opravdu naplno, protože má být krásně, takové to babí léto, jak já tomu říkám. Všude se má vinobraní, poutě. Taky na jednu dneska jdu, je to v pražských Kbelích, tam to bude prostě skvělý. I si tam něco zaspívám, tak klidně, kdo jste z okolí Prahy nebo z Prahy, tak se tam vidíme v lesoparku a klidně posílejte tipy, kde budete vy nebo co se kolem vás děje a můžeme se tak všichni inspirovat a dneska někam všichni vyrazit.
1: Tchýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo fakt to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10.

0: Pionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo Pole. Vaše pohodové nákupy.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Moje ruka!
6: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
7: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
8: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
9: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
10: Vinilovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe

find everything serene.

0: To je úplně k sežrání.
1: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
0: Cože? Říkala Yogis?
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
5: když se to má podařit.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 12 hodin, další zprávy, od mikrofonu zdraví Iva Jurečková Šťastná. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna a budoucí dálnici D35 u Moravské Třebové na Svitavsku, by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba navazujících úseků patrně začne nejdříve v roce 2031 a měla by trvat nejméně do roku 2035. Premiér Andrej Babiš navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany. Nazval ho Europatriot. Babiš to řekl ve svém projevu na pražském obranném summitu. Protibalistická iniciativa v Evropě už existuje. Podle dostupných informací se ale do ní tuzemská vláda nezapojila. Píše o tom server České televize. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dnes. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během dvou dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
12: Počasí pro dnešní den, jasná až polojasná obloha. Denní maxima 19 až 24 stupňů Celsia. Mě tady rozespívá kolega.
13: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
12: Teď už krásné dobré odpoledne, doufám, že si pochutnáváte na svých obědech, pokud ještě ne, tak určitě budete. My vám budeme k tomu hrát, co třeba Imagine Dragons, to bychom si mohli dát. Tak jo, jdeme na to.
13: Hit Radio City Brno.

Radio, Get Far, Hit Radio s vámi, hezké odpoledne. Já si teď tady projíždím Instagram a normálně můj Instagram, kde sleduju pár lidí, tak je plný košíků hub. Byli jste už na houbách? Mně totiž připadá, že celý český národ vyrazil do lesů. Projíždím si feed a mám pocit, že v Česku už nikdo nechodí do práce, že všichni jenom dřepí u pařezů, fotí se s houbama, hřibama, prostě. Dokonce jsem viděla jaký storíčko, kde dáma pánovi vytahuje klíště z ruky. Tak já nevím, jak jste na tom vy. Byli jste už na houbách, já jsem se tam letos nedostala, to se přiznám. Miluju je sbírat, nemám je ráda k jídlu, ale taková ta procházka v lese a cítit tu vůni a ta radost z toho, že v tom mechu a kapradí vidíte tu houbičku a že ji seberete a jenom vaše, k nezaplacení, příjemné s užitečným. Procházka v přírodě, k tomu košík plný hub a někdo má z toho radost, že udělá si smaženici, obalovaný houby a tak. Já to od dětství prostě nemám ráda, ale miluju je sbírat. Tak pokud jste na tom někdo podobně, dejte klidně vědět nebo pošlete nám vaše úlovky. Mně přijde totiž, že každý druhý příběh na Instagramu je fotka dubáku s filtrem slunečného odpoledne, jako by ty houby sami o sobě prostě nebyly do sexy, ne? Co si budem? Jednou jsem našla tak obrovský hřib, bylo to v Beskydech. Ty brďo, to byl asi můj největší úlovek. Tak dejte vědět, jak jste na tom vy na 777-937-777, nebo mi pošlete na váš Instagram, nebo na můj Instagram vlastně fotku, protože sociální sítě jedou takhle v 21. století. Tak mě tam najdete jako Lea Giongiosi, tak mi tam pošlete prostě, co jste našli. Jo? Já se těším na ty vaše úlovky.

0: Bavíme se o houbách na ostří nože Eva Farná a těch úlovků, co mi od vás přišlo, neskutečný. Dokonce mě pobavila taky moje maminka, zdravím mami, nevím, jestli posloucháš někde v autě třeba, tak ta mi poslala mochomurku červenou, nevím, co mi tím chtěla říct. Každopádně, taky mi tady píše Ivča, ahoj Leonko, mám to úplně obráceně, houby miluju jíst, ale neumím je sbírat. Houbař trochu jsem, miluju být v lese, sbírám a ptám se, jestli jsou jedlé. Teď zrovna vařím houbovku z hub od kamarádky. Hezký den přeje Ivča, taky nám tady píše Vláďa. Ahoj Leonko, podívej, co jsem dneska našel. Poslal mi fotku, kde má 3 košíky plný hub a těch SMSek tady od vás je opravdu spousty. Takže děkujeme za to, choďte houbařit dál. Já bych taky s někým vyrazila, ale za prvý jsem tady s váma v rádiu, pak se mi odpoledne na houby už nechce. A vždycky mi bylo říkáváno, když jsem byla malá, musí se chodit na houby brzo ráno, jinak se pak před tebou schovají. Tak nevím, co je na tom pravdy. Každopádně pravda je taková, že za chvilku za vámi letí Who's Best Tank nebo Kamrad Be Mine a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi. Hezké odpoledne.
1: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafíčkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které stoprocentně věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
4: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
5: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
4: A k tomu spousta dalšího čtení.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastro. Moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas. Ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
10: H+M, studio.

0: Krupalské ve Znojmě.
1: www.ham.cz.
2: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy. Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.domprojulii.com.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: To zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Je to tak, přátelé, kamarádi, máme před sebou finálový týden. V pátek někomu Michal s Jasmin povezou 50 tisíc korun. Tak honem, honem, kdo nemáte ještě registraci, protože ta platí pro celou dobu konání hry, tak www.hitradio.cz, tam vyplníte krátký formulář, zabere vám to pouze pár vteřin a pak už jenom čekáte, protože naše Hitradio vám rádo dělá radost, rozdáváme peníze, tak honem, honem, kdo ještě tu registraci nemá, tak Hitradio.cz a je to skoro doma. Držím pěsti, ať máte to štěstí a nezapomeňte zase v pondělí v 7 hodin 10 minut ve snídaní šampionů.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Hit Radio City Brno.

0: Sobota odpoledne, Hit Radio stále s vámi, ale bohužel moje maličkost se s vámi musí pro dnešní den rozloučit, tak se na vás budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno, tak jak jsme zvyklí, tak buďte tady se mnou, ať tu nejsem sama, jo? A pokud možno, užijte si ten dnešní den, má být krásně, až 24 stupňů Celsia, já tomu říkám takové babí léto, všude samá vinobraní a tak podobně, taky se najednou chystám tady do pražských Kbel, tak kdo jste z Prahy, tak tam budu zpívat kolem půl pátý, ještě s pár kamarády, takže se na to moc těším a zítra doufám, že ve zdraví dorazím sem na tu 7 ráno. Tak se mějte krásně a ahoj!
1: Hit Radio City Brno.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Vido, styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
8: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta Drogérie.
11: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: půl tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
2: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz. Hit Radio.

Hezké svobodní odpoledne na Hit Radio City Brno. Samozřejmě vyrážíme znovu na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. No a pokud byste samozřejmě měli jakékoliv dopravní info, můžete i dneska kdykoliv poslat zprávu, případně hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848.

0: A buďte opatrní na Brněnsku na silnici 3. třídy v Heroulticích. Tady se srazilo osobní auto s motorkou. A vozovka je s opatrností průjezdná. Omezení dopravy tady může být až do 4:15. Pokud jedete po D2 7,5 km ve směru z Brna na Bratislavu, tady stojí na krajnici poruchané osobní auto. A také na milované D1 159 až 178 km ve směru od Prahy na Brno. Tady dneska probíhá u krajnice údržba povrchové kanalizace. A to prosím pěkně až do 16:30. Přejeme šťastné, krásné a úspěšné cestování. Pokud ladíte Hit Radio směrem na výlet, tak ať se vám výlet vydaří. No a pokud byste měli jakékoliv podrobnosti ze své trasy, tak se určitě ozvěte. Moc děkujem.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Maxi.
6: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
9: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kominíci mají na začátku topné sezóny napilno. Často mají volné termíny až do konce v prosinci, někteří do konce v lednu. Kominíci proto doporučují kontroly objednávat během celého roku. Lidé si ale většinou vzpomenou až začátkem září. Kominíci také varují před přibývajícími podvodníky. Vláda v pondělí projedná státní rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí, který počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu preventivně vyslalo do vzduchu vojenská letadla a aktivovalo protivzdušnou obranu. Zásah skončil zhruba po hodině. Polský vzdušný prostor narušen nebyl. Operace měla preventivní charakter s cílem zajistit bezpečnost polského vzdušného prostoru. Čeští tenisté bojují s USA o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po prvním dni je stav 1-1. Dnešní program v Praze odstartuje ve 14 hodin 4 hrou, do které jsou nahlášení Adam Pavlásek s Patrikem Riklem. Následovat budou dvouhry Jakuba Menčíka a případně Jiřího Lehečky.
0: Aktuálně venku máme 22 stupňů Celsia, odpoledne nás v Brně a na jižní Moravě čeká počasí jako dělané na výlet, zahrádku a nebo alespoň třeba velmi přesvědčivé předstírání, že jsme sportovci. No, teploty kolem 24 stupňů, to je žádná dramatická akce. Kolem večera to už bude na mikinu nebo lehkou bundu, nejnižší večerní a noční teploty 12 až 8 stupňů, no a neděle začne příjemně a teploty se mohou vyšplhat až 25 stupňům Celsia, paráda. Jenže během dne se může obloha zatáhnout a místy dorazit přehánky, ale nejsme z cukru, ne?
7: Hit Radio City Brno.
0: Sobotní odpoledne odkrojilo svou první část, bylo 13 hodin, tedy čas, kdy už je pozdě začít něco dělat, ale ještě dost brzy na to, abyste měli výčitky, že neděláte vůbec nic. Ať už tak nebo tak, i o víkendu je Hit Radio City Brno skvělým společníkem. Zdraví vás Igor Doležal, přeju krásné sobotní odpoledne a volume doprava, věřím, že další parádní muzika vás rozhodně naladí na tu správnou notu. A začínáme tak nějak pohodově s Marques a Bayamos Compañeros.

čím víc lidí, tím víc hřevu. Teda aspoň tak na mě působí David Guetta, tedy Smith a Tones and I. Tady u nás na Hit Radio City Brno tahle ta skladba dozněla těsně po 13. Tak co už máte dneska za sebou dopolední pravidelný úklid své domácnosti? No pokud jo, tak doufám, že vás to moc teda nezlomilo a moc jste se neunavili, protože v rámci akce Uklidme Česko se bude uklízet o tomto víkendu v Brně i na dalších místech tady u nás na jižní Moravě. Stačí, když si vezmete rukavice, pytel, pohodlné boty a chuť udělat něco užitečného, protože třeba v Brně v Kohoutovicích se dnes vyráží a možná se už vyrazilo od zastávky Belova a zítra je na programu na Vinohradech část Prušánecké a Bzenecké ulice, která se bude uklízet, takže pokud byste rádi udělali dobrou věc, tak o tomto víkendu se můžete zapojit do akce Uklidme Česko. Pokud jste se už zapojili, klidně napište na náš WhatsApp 720 890 848 nebo pošlete zprávu hlasovou, kam se kdy může někdo k vám klidně připojit, ať je vás víc, ať to zmáknete v trošku širším kruhu. Tak děkujeme za vaše info, přejeme krásné sobotní odpoledne a ať vám to uklízí.

0: Na Hit Radio City Brno dozněl Ed Sheeran, už za chviličku to rozbalí One Republic, Single X jeho Dovča a nebo Mia, All About The Money, malinko hudební návrat. No a pak už vám prozradíme i pár tipů na to, kam se o tomto víkendu dnes odpoledne a samozřejmě také třeba i zítra, a nejenom zítra, můžete vypravit, bavit, protože pozvánka bude třeba na jeden báječný koncert pod hvězdami, ale nebudou to úplně ledajaké hvězdy. Počkejte si na víc informací, už za pár minut dorazí pozvánky na parádní kulturní akce tady u nás na Jižní Moravě.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Hovoří k vám Profigips SRO. Dřevostavby Znojmo. Dodavatel rodinných domů na klíč. Opakuji. Hovoří k vám Profigips SRO. Dřevostavby Znojmo. Jestliže scháníte dodavatele pro výstavbu rodinného domu, kontaktujte Profigips SRO www.profi-gips.cz.
8: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
9: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
10: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
9: A teď i poctivé vánoční cukroví.
10: A cena?
9: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
10: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
9: Přesně tak.
10: jam.cz.
11: Milí posluchači, rád bych vás pozval na zářijová setkání vedení města s obyvateli našich příměstských částí. Během září za vámi postupně přijedeme na Hradiště, do Přímětic, Kasáren, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Osobní setkání je podle mě tou nejlepší cestou, jak se společně bavit o tom, co jednotlivé části Znojma potřebují. Konkrétní časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. František Koudela, starosta města Znojma.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Dny Merien v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merien Lounge v Brně. 18. až 21. září.
14: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
15: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
16: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: zlepši si náladu.

To už je nějaký pátek, co si Mea takhle prospívala. All About The Money. Rovné 2 minuty po půl druhé v sobotním odpoledni na Hit Radio City Brno. No a pokud nemáte nic v plánu, tak věřím, že a navíc třeba nastupujete na nový semestr k nám do Brna, na vysokou školu, tak asi málo kdo se těší na pondělí jako vy, že? Protože tradiční studentská seznamovací party vypukne právě v pondělí 21. září v brněnském Sono centru. Přijďte si užít tu největší studentskou party, kde se potkáte všichni vysokoškoláci z Brna a která se bude konat v tom nejlepším brněnském prostoru a věřte mi, že Sono je nádherné, takže tam to bude opět žít. Panečko, tam se bude dovádět. No, ale pokud byste měli chuť na něco komornějšího, tak rozhodně doporučíme koncerty v Planetáriu v Brně, protože pokud máte rádi hudbu pod umělou hvězdnou oblohou, tak i to je možné. A nebo třeba v netradičním prostředí moderní funkcionalistické budovy Hvězdárny a Planetária Brno, pak se přijďte podívat na koncerty na Kraví horu, protože vás čeká neopakovatelná audiovizuální parádní akce a podívaná. A věřím, že v pondělí od 19. hodiny vás úplně rozseká koncert Distance Bells Pink Floyd pod hvězdami. Bude to zážitek. No a pokud byste rádi na pořádný čajový dýchánek, tak právě dneska můžete vyrazit do 20. hodiny na Brno Tea Fest. Doporučíme třeba tržnici v Brně na Zeleném trhu. Až do 20. hodiny jste tam srdečně vítáni. No a věřím, že čajíček bude šmakovat a chutnat. Možná ochutnáte ještě takový, který jste nikdy neměli. Tak dobrou chuť! We'll be right back.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, víkendové sobotní vysílání v plném proudu Timbaland a taky Katy Perry, to mají tak nějak za sebou. No a píše nám Tonda, že prý máme pozdravit všechny pracanty a dříče, prý betonuje garáž a máme ho pozdravit a jeho kámoše taky, kteří mu pomáhají, že se máme těšit, nebo oni mají těšit na večer, tak možná bude nějaké půlnoční překvápko, kdo ví, hlavně kluci, ať vám to velmi dobře schne, jo? Držíme palce, ať vám to ubíhá, pokud jste i vy v nějakém podobném zaměstnání nebo kolotoči, tak věřím, že i vám rozhodně přijde vhod i taková muzika, která vás udrží v tom správném tempu, už za chvilku to bude Sean Baker. Jo, panečku, kolik jenivých moků jsem si s tímto umělcem před pár lety dal, no bylo to divoké. Tak za chvilku připomínka, taky 10 000 maniáků dorazí a Because the Night, jedna legenda a hudební návrat opravdu hodně daleko.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
2: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
3: Dny Merian v Krpoli. Slevy až 70% a dárečky z jediné Merian Lounge v Brně. 18. až 21. září.
4: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Datart uvádí Dny Merian.
10: Dny Merian, jo.
9: Ano, Dny Merian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti.
13: Já tam budu taky, tak čus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
14: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
15: Bude vejdán.
16: Kam utíkáš?
17: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
18: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
19: A rolety mají taky?
18: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
19: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
4: H+M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
2: www.ham.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
5: Dny Merian v prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merian a slevy 20% na vše v prodejnách prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV a krátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Tak to byla ve vysílání Hit Rádia City Brno taková lekce zdravení. Sean Baker, hey, hi, hello. My samozřejmě pozdravujeme i za volanty, pokud nás teď ladíte ve svém plechovém miláčkovi. Přejeme šťastné cestování, no a samozřejmě pokud jedete kamkoliv, tak co nejdál s Hit Rádiem City Brno, a kdybyste měli nějaké postřehy, klidně nám napište na náš WhatsApp, případně pošlete zprávu 720 890 848, ať víme, jak vám to jede. Rozhodně buďte opatrní na D1 mezi 168. a 169. kilometrem ve směru na Brno. Tady máme porouchané vozidlo a překážka může na vozovce opravdu překážet. Tak bacha na to, je tam odstavený nákladák. Na Brněnsku na silnici 3. třídy v Heroliticích se srazilo osobní auto s motorkou. Vozovka je s opatrností průjezdná. Omezení dopravy by tady mělo být ještě zhruba do 15 minut. No a D2 mezi 10. a 3. kilometrem ve směru na Brno. Tady v levém pruhu dneska probíhá údržba krajinice, tak bacha na to. Přejeme šťastnou cestu, no a samozřejmě i dneska můžete kdykoliv poslat zprávu, jak vám to jede, hlavně opatrně.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: práci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty opět přilákaly na Pražský hrad stovky lidí. Fronty se tvořily už před otevřením výstavy, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Klenoty budou k vidění do 28. září a vstup je zdarma. Loni výstavu navštívilo přes 51 tisíc lidí. Zahraniční turisté letos v létě utráceli v Česku výrazně více než loni. Nejvíce peněz u nás nechali Němci, následovali Slováci a Poláci. Češi naopak nejvíc provětrali platební karty v Itálii a Chorvatsku, kde jejich útraty vzrostly téměř o pětinu. V Mnichově dnes začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový městský primátor Dominik Krause tradičně narazil první sud piva a zvládl to na pouhé dva údery. Slavnosti potrvají do 4. října a pořadatelé čekají přes 6 milionů návštěvníků. Ti si letos za pivo připlatí. Litr vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dneska. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během dvou dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
2: V Brně měříme 22 stupňů Celsia, sobotní odpoledne tady u nás v Brně i na Jižní Moravě je skoro ideální, teploty by se mohly dneska dostat dokonce až na 24, obloha většinou přívětivá, takže ideální podmínky na výlet, zahrádku anebo sport, jenže k večeru přijde ochlazení, teploty postupně spadnou někam mezi 12 až 8 stupňů, tak bacha na to, no a neděle začne velmi slibně, teploty mohou vystoupat až k 25, jenže obloha si během dne asi řekne, že už bylo do slunečka a místo tam přihodí nebo místo něj přihodí nějakou přeháňku, takže počítejte i s tím, že můžete zmoknout.
0: Hit Radio City Brno.
2: Každopádně sobotní odpoledne v plném proudu na Hit Radio City Brno zdraví a mává Igor Doložal. Venku příjemně, nálada by měla být ještě příjemnější, ale jestli není, tak dejte nám pár minut. Máme na to muziku a taky návod na to, jak si v pondělí přivydělat 7 litrů za 30 vteřin. No fakt nekecám. Hit
3: Radio. Čas duše léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Další pohoda, Martin Solveig. A jo, hello.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak samozřejmě takové ranní pozdravení za prachy na ruku. To taky nezní špatně. Představte si, že 7:10 ráno, jste ještě v pyžámku hezky, v jedné ruce kafíčko, v druhé možná cokoliv jiného a najednou někdo zazvoní. Otevřete vrata a za nimi stojí Hitrádio. A s ním i několik tisíc korun, protože včera nám to neklaplo.
2: 30 sekund, právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
3: Všichni, kdo jste registrovaní na webu Hitradio.cz a potkali jste Ježka, pojďte ven. Andrea.
4: Já doufám, že to přijde.
3: Andrea má 6000 korun pro někoho z vás.
2: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte, volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
4: Zatím nikdo.
2: Ne, to není možné. Ne.
3: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
2: Dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7000 korun. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50 000 korun.
3: Přesně za týden, 50 táců pro někoho z vás.
0: Jo, tak teď jsem úplně málem normálně spadl tady pod mix. 50 litrů jako bonus, to se vyplatí. Takže pozor, v pondělí v 7:10, pokud uslyšíte ve vysílání soutěžní zvonek, máte 30 vteřin na to, abyste zjistili, jestli stojíme před vašimi dveřmi a pokud jo, tak to máte za 7000 korun, tak se registrujte na www.hitradiocitybrno.cz. Držím palec.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: ladíte Hit Radio City Brno, tolik Rehab in my head, už za chviličku dorazí Lady Gaga a také rozhodně parta, která vás rozhodně nenechá v žádném případě v klídku, protože vsadíme i na kabáty jejich malou dámu a věřím, že pro všechny dříče, pracanty, kteří ještě hákují i teď o víkendu, tak to bude parádní hudební spruha. Na Hit Radio City Brno už za chviličku, tak a potom vás pozvu do lesa. Hádejte na co? Ne na houby, ale na zlaťáčky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kauflandka a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
8: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo,
9: iPhone 17,
10: laserové projektory,
9: sluchátka Apple Beats
10: a stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Datart uvádí Dny Marian.
12: Dny Marian, jo.
11: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Ne, můj oblíbený hrnek.
16: Tak tohle není dobrý začátek dne.
17: No to snad ne.
18: Nemáte svůj den?
19: Tak si udělejte Allegria den.
13: Allegria dny jsou tady.
4: Se slevou

0: 7% na zážitky.
1: Zážitkové restaurace,
0: pobytové zážitky,
1: adrenalin,
0: automoto a mnohem víc.
1: U nás si vybere opravdu každý.
0: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Allegrii.
1: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
4: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Tak to byly slibovaní kabáti, malá dáma ve vysílání Hit Radio City Brno. Hezké sobotní odpoledne, už jste dneska měli nějaký výlet? Pokud ne, tak možná potom, co vám teď prásknu, tak se na nějaký vypravíte. Navíc, pokud máte rádi procházky lesem, no, panečku, co kdyby vás tentokrát místo šišky nebo houby čekalo 1000 korun nebo zlatáček? Co vy na to? Celé září totiž lesy města Brna schovávají každý den v brněnských lesích a také jejich okolí 3 lesní zlatáky. A pozor, každý z nich má hodnotu 1000 korun a samozřejmě tyto zlatáčky je potom možné vyměnit za fantastické ceny. Takže pokud jste si někdy říkali, že by bylo super najít v lese něco cennějšího než třeba starou pneumatiku, tak teď máte šanci. Každý den dostanete totiž indici, která vás zavede na místo, kde se zlaťáky ukrývají. A ve všední dny navíc lesy města Brna zveřejňují do 8 ráno, o víkendu do 10 ty nevyzvednuté zlaťáčky a samozřejmě také indicie. A ta dnešní zní. Připraveni? Kuřimská hora? No tak asi Kuřim. Naučná stezka? No tak asi zajímavost. Mravenec lesík? No tak asi nevím. A tak se tam můžete podívat, protože kdo hledáte, najde a kdo najde zlaťák, ten má rozhodně hezčí den. Zlatý podzim s lesy města Brna pokračuje i dnes, tak držíme palce, veškeré podrobnosti najdete na www.lesymb.cz, případně na sociálních sítích. Tak hodně štěstí a také hodně zlaťáčků.

Co to sakryše? Tak i tak by se volně dalo přeložit to, o čem zpívala Avril Lavigne právě teď, 3:45 tady u nás na Hitradio City Brno. No a jak se díváme ze aktuality, ze života téhleté kanadské hvězdy, tak představte si, kterou aktuálně písničku přespívala. To byste si netypli, jo?

0: Tak si představte, že to je fakt skladba, kterou naspívala kdysi dávno Alanis Morissette a v současné době právě s touto písničkou slaví úspěchy Avril Lavigne. A co je zajímavé, tak tahleta skladba vyšla pro film Mile and Kicks a v dubnu letošního roku tento single vyšel pod hlavičkou Alanis Morissette, respektive Avril Lavigne. Tak jsem zvědavý, co dalšího třeba tahleta bývalá Skater Boy, zpěvačka, samozřejmě vymyslí a kterou známou hudební hvězdu zase překope.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: 2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Tak to byla nádherná věc od kapely Činasky Kapradí, tak ale od Kapradí znovu na silnice, protože máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a také o víkendu pro vás čekujeme, jak vám to jede. Dálnice D2 mezi 10. a 3. kilometrem ve směru na Brno, tady v levém pruhu probíhá údržba vozovky, tak bacha na to. Pokud jedete po D1, tak mezi 159. a 178. kilometrem ve směru od Prahy na Brno máme hlášenou také údržbu a je to údržba povrchové kanalizace, omezení dopravy dneska do 16:30 odpoledne. No a ještě se dívám, třeba v Brně v ulici Záhumenice probíhají práce na sítích, provoz je částečně omezen až do konce října. Jinak jsem rád, že v tuto chviličku nemáme na Jižní Moravě nahlášeny žádné dopravní karamboly, tak snad žádné ani přibývat nebudou. Jakékoliv dopravní info můžete i dneska samozřejmě posílat hlasovkou, případně klasickou zprávu na náš WhatsApp 728 790 848. Děkujem.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
4: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
7: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro

0: Jednu dálnici i převod části vybrané spotřební daně z nafty krajům. Doporučil jim to v tomto týdnu sněmovní hospodářský výbor. Proměnu dosavadní jednodenní známky na známku 24-hodinovou výbor ale podpořil. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Americký prezident Donald Trump podepsal rozsáhlé protiruské sankce. Ty mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Fotbalová šance liga dneska nabízí 4 zápasy. Právě teď začínají duely Pardubice Bohemians, Mladá Boleslav se Zbrojovkou Brno a Artis Brno s rozjetým Libercem, který může poskočit do čela tabulky. V 6 večer pak přijde souboj Slovácka s Baníkem Ostrava. Baník se pokusí ukončit sérii 3 porážek.
1: Čekujeme pro vás také aktuální pohled na teploměr. Už tam máme skoro 24 stupňů Celsia. To máme v Brně. Když se podíváme do Blanska, tam je to na 23. No a Znojmo a okolí. Tady zatím teplota dosahuje také skoro 24 stupňů Celsia. Samozřejmě v průběhu přicházejících hodin tak nám teploty k večeru a v noci klesnou na 12 až 8. V neděli to má být velmi podobné jako dneska. Dokonce teploty až o 1 stupínek výš, ovšem obloha se může zatáhnout a může nám i zapršet, tak se na to připravme.
2: Hit Radio City Brno.
1: 2 minuty po 15. ladíte Hit Radio City Brno. S vámi stále Igor Doložal. Přeju krásné sobotní odpoledne a pozor. Hit Radio. Pokud jste už v dlouhodobém vztahu a potřebujete ten vztah něčím okořenit, tak za chvilku mám jeden takový malý tip a věřím, že bude fungovat. I vám to bude fungovat.

Skvělá Eva Farná, neříkej, co má se stát, ale já vám to klidně řeknu, protože pokud už žijete dlouho v jednom vztahu a máte pocit, že už to není to, co bejvávalo, no, tak někdy se to stát může. Ale mám dobrou zprávu, existuje jednoduchý recept, jak do vztahu zase dostat trošku jiskry, možná trošku víc. Je potřeba se častěji dotýkat. Obejmout se třeba na 20 vteřin a mozek prý začne vypouštět hormon lásky. A pak je prý dobré se občas navzájem překvapit. Samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. Co vám funguje? Klidně nám dejte vědět a pošlete zprávu na náš WhatsApp 720 890 848, protože takových dobrých, skvělých tipů na to, jak si udržet svou drahou anebo svého drahého, to se vždycky hodí, ne? Tak přeju, ať vám to klepe a věřím, že tato muzika od DHT předělávka Roxette se nejraději poslouchá ve dvou.

0: Naprosto úžasný návrat do první půle 90. let. Doktor, který místo receptu na antibiotika nám předepisoval pořádnou dávku Eurodance. Ano, byl to doktor Alván, švédský zubař, megapecka It's My Life. No a pokud máte rádi legendy a ještě větší než 90. tak byste v pondělí neměli v Brně chybět na jednom místě. Na kterém, tak to vám moc rád řeknu už za chviličku, mezi tím si dáme třeba Selenu Gomez anebo Daniela Pouta.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopad to zvoní. 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopad to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Kam utíkáš?
12: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
11: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
12: A rolety mají taky?
11: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
12: Tak to je paráda. Jdu se tam podívat.
13: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
14: www.ham.cz.
15: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
16: Chcete si

0: Sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio City Brno nám doznívá Daniel Poutra, skladba o něčem, co dneska zaručeně nehrozí. No to doufám teda aspoň, jo. V sobotu 19. září už jenom klídek, pohodička a samozřejmě víkend v plném proudu. No ale pokud byste chtěli zažít parádní akce, tak otočte volume doprava, protože už v pondělí se v Brně koná tradiční studentská seznamovací party, a to přímo v Sono centru, a bude to velké. Čeká vás největší studentská party v Brně, kde se potkají vysokoškoláci ze všech koutů města, takže pokud jste ještě nikoho nepoznali na přednášce, na koleji, ani ve frontě na menzu, tak v pondělí je vaše poslední šance to zachránit. A kdo ví, možná si kromě nových spolužáků odnesete i nové kámoše nebo novou známost, ale to necháme na vás. Pokud máte rádi Pink Floyd, hvězdy a koncerty, při kterých nemusíte řešit, jestli na vás začne pršet, pak máme tip na pondělní večer. Také 21. září od 19. hodiny se na Hvězdárně a Planetáriu Brno uskuteční Distance Bell Pink Floyd pod hvězdami. Čeká vás živá hudba kapely Pink Floyd a doplněná projekcí digitálního planetária, takže místo klasického koncertního stropu budete mít nad hlavou celý vesmír, a pokud jste někdy při poslechu Pink Floyd měli pocit, že jste se tak trošku dostali do jiné dimenze, tak tentokrát to bude úplně oficiální. No a pokud byste dneska do 20. neměli nic v plánu, tak rozhodně doporučíme vyrazit do Brna na Brno Tea Fest, na pořádný čajový dýchánek, a doporučíme třeba tržnici v Brně na Zeleném trhu, protože pokud máte rádi čajík, dneska je ten správný čas si ho do 20. v Brně vypít.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, toto byly S House a Love Tonight. A věděli jste o tom, že hudba ovlivňuje náš mozek mnohem víc, než si možná dokážeme uvědomit. Dokáže měnit naši náladu, probouzet vzpomínky a působí i na to, jak prožíváme emoce. No svatá pravda. A dokonce malé děti vnímají rytmus a reagují na něj dříve, než začnou rozumět slovům. A to je možná pravda, protože já, když byla moje starší dcera malá, měla asi 2-3 roky, tak jsem jí pouštěl skútry. No, a jaká je šikula z ní?
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
3: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
4: Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: půl tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
2: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Tak doufám, že i s touto muzikou se parádně cestuje. Hey, hey, I wanna be a rockstar. Tolik na Hit Radio City Brno, Nickelbeci, ale teď už další podrobné informace o tom, jak to aktuálně vypadá na jižní Moravě a v okolí Brna. A musím pochválit, protože v tuto chviličku těsně před 16. nemáme nahlášeny žádné dopravní nehody ani další podobné komplikace, tak ať vám to samozřejmě vydrží. No ale buďte opatrní, pokud jedete třeba po D2 mezi 10. a 3. kilometrem ve směru na Brno. Tady v levém pruhu dneska probíhá údržba a také na D1 mezi 159. a 178. kilometrem ve směru od Prahy na Brno probíhá údržba povrchové kanalizace a ještě by tam minimálně půl hoďky probíhat měla. Jinak samozřejmě na jižní Moravě máme několik uzavírek. Když se podíváme na Znojemsko, tak mezi Mašovicemi a Podmolím probíhají práce na vozovce. Tudy je to neprůjezdné a pokud byste projížděli třeba v Tuháčkově ulici v Brně, tady máme hlášeny také práce na silnici a omezení dopravy tady skončí už v pondělí o půlnoci, takže aspoň dobrá zpráva. Přejeme šťastnou cestu. Jakékoliv dopravní info přivítáme na našem WhatsAppu 728 790 848, hlavně opatrně.
1: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
2: Franto, co pa všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky i maso.
2: A tvůj bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
5: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Hygienici letos evidují už téměř 1500 případů žloutenky typu C. Nemoc se přenáší především krví a nakažený může žít dlouhé roky bez jakýchkoliv příznaků. Nejvíc případů zachytili hygienici v Ústeckém a Středočeském kraji. Odborníci proto upozorňují na důležitost včasného testování. Vláda v pondělí projedná rozpočet. Jeho schodek se v příštím roce zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí, který počítá

0: S 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na dnešek zahynuli dva lidé v chersonské oblasti. Další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Ukrajina se už od února 2022 brání ruské invazi. Jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi. Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec na Red Bull Ringu vylepšil svůj vlastní rekord z pátečního tréninku.
1: V Brně máme 24 stupňů Celsia, velmi podobná teplota kraluje teď aktuálně celé jižní Moravě. Každopádně, když se dívám na večerní teploty, tak 12, 9 až dokonce jenom 6 stupňů Celsia. Velmi podobné to má být i v neděli ráno. No a co se týká zítřejšího dne, tak samozřejmě 25 na teploměru. Zpočátku bude krásně svítit, ale pak se nám zatáhne a může i zapršet. Tak se na to nachystejme.
2: Hit Radio City Brno.
1: 2 minuty po 16. ladíte Hit Radio sobotní odpoledne, no a samozřejmě posíláme na rozjezd další hodiny. Hit Radio. Něco pro všechny fančmekry a milovníky Itálie. Gigi D'Agostino, La Passion. Igor Doložil s vámi. Krásný den.

0: Dáma, která má zlato v hrdle, Adele a Skyfall. Jedna bondovka v sobotním odpolední na Hit Rádiu.
1: Kdopak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Každopádně v pondělí v 7.10 to může být také hodně napínavé. Jenom si to představte, zazvoní vám někdo ráno u dveří, co uděláte? Otevřete, schováte se, anebo budete dělat, že doma vůbec nejste? Byla by to škoda, protože v září může být právě tento okamžik vaším výherním. Hrajeme totiž Kdopak to zvoní v naší snídaní šampionů. Každé ráno vyrážíme za jedním z našich registrovaných posluchačů bez varování, bez SMSky. Prostě přijedeme, zazvoníme a čekáme, až nám někdo otevře. Ovšem včera se nám to nepovedlo.
2: 30 sekund, právě teďka odstartovalo a pojďte někdo chytnout Andy.
3: Všichni, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz a potkali jste Ježka, pojďte ven. Andrea.
4: Já doufám, že to přijde.
3: Andrea má 6000 korun pro někoho z vás.
2: 20 sekund zbývá, pojďte, koukejte z oken, případně mávejte, volejte výtahy, sjeďte rychle dolů.
4: Zatím nikdo.
2: Ne.
3: To není možný.
2: Ne.
3: Tak Andy, budeš mít hezký víkend.
2: Dnešní nevýhra znamená vlastně polepšení pro případného pondělního výherce, který tím pádem bude soutěžit o 7000 korun. My ještě připomínáme, že vlastně v pátek my dva povezeme 50000 korun.
3: Přesně za týden, 50 táců pro někoho z vás.
0: Stačí se jenom registrovat na www.hitradiocitybrno.cz a v pondělí v 7.10 to můžete mít za 7000 a příští pátek třeba plus 50-litrový bonus, teda jako v penězích, jo? Takže v 7.10, pokud se ozve v našem vysílání soutěžní zvonek, máte 30 vteřin na to, abyste zjistili, jestli náhodou nestojíme právě před vašimi dveřmi. V pondělí 7000 korun.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Na Hit Radio City Brno dozněl Ed Sheeran. Vím, že čas o víkendu není až tak moc důležitý, ale přece jenom za 10 minut je tady už půl pátá, takže pokud jste v práci, tak doufám, že vám to také krásně ocejpá. Z další muziky vám už za chviličku nabídneme třeba tuto, dneska už řekl bych i klasiku. Vanastovy věci a sbírka zhledlejch růží, tak doufám, že si také budete hezky notovat a pobrukovat. No a také vám prozradíme, kam se můžete vypravit do lesů města Brna, vyrazit, hledat zlaťáčky. No, slyšíte správně.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Hovoří k vám Profigips SRO. Dřevostavby Znojmo. Dodavatel rodinných domů na klíč. Opakuji, hovoří k vám Profigips SRO. Dřevostavby Znojmo. Jestliže scháníte dodavatele pro výstavbu rodinného domu, kontaktujte Profigips SRO www.profi-gips.cz.

0: půl tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hezké sobotní odpoledne, posloucháte Hit Radio City Brno a právě teď vás pozvu také do okolí města Brna, protože už jste si v lesích města Brna v rámci Zlatého podzimu našli svůj zlatáček, který můžete vyměnit za různé dobroty. Mrkněte na Zlatý podzim lesů města Brna na webu www.lesymb.cz. Každý den dostanete navíc indici, která vás zavede na místo, kde se zlaťáky ukrývají. Ve všední dny lesy města Brna zveřejňují od 8 ráno, o víkendu pak po 10. a každý den po 16. najdete na webu i seznam nevyzvednutých zlaťáků. Takže omrkněte to na www.lesymb.cz, případně na sociální sítě, mrkněte a třeba zítra vyražte opět do terénu, do přírody tím správným směrem a zkuste pohledat zlaťáček v rámci Zlatého podzimu. Vyplatí se to.

0: Pokud si říkáte, že tuhletu skladbu jste už dlouho neslyšeli, tak to jste na tom podobně jako já. To byla Agnes, Release Me. Za chviličku Amy McDonald dorazí taky Last Frequencies anebo Lighthouse Family a nádherná věc High, to už jsem také dlouho neposlouchal, takže to tady se bude třepat celé brněnské výstaviště, protože budu mít volume opravdu hodně vysoko. No ale klidně mi napište na náš WhatsApp 728 790 848, jak trávíte sobotní odpoledne, a budu moc rád, když u toho budu s váma.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobležná.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
7: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
10: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
10: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
10: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
11: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
12: www.ham.cz.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
16: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: je tady před námi a dívám, že samé dobré zprávy mám, protože ani těsně před 17. hodinou nemáme na Jižní Moravě žádné dopravní nehody. Rozhodně stále platí varování na D2 mezi 10. a 3. kilometrem ve směru na Brno. Tady v levém pruhu probíhá údržba a bude probíhat do dnešní 17. hodiny, takže ještě pár minut možná. Pokud byste projížděli třeba přes Červenkovu v Králově Poli, tady je to uzavřeno z důvodu komplikace v rámci omezení dopravy, tak bacha na to. Také v úseku mezi Šatovem a Starým Petřínem na Znojemsku probíhají práce na vozovce, no a na Brněnsku v Branišovicích je silnice uzavřena z důvodu rozšíření stávajícího vodovodu a splaškové kanalizace. Přeju šťastnou cestou, kdyby bylo jakékoliv info z vaší cesty, klidně nám hodejte zprávou vědět anebo hlasovkou na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujem.
1: Chceš se za volantem cítit jistě a v klidu? Autoškola Luca Smart v Brně. Pohodoví instruktoři a jízda, co tě baví od prvního kilometru. lucasmart.cz.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: jam.cz.
4: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kominíci mají na začátku topné sezóny napilno. Někteří až v lednu. Komíníci proto doporučují kontroly objednávat během celého roku. Lidé si ale většinou vzpomenou až začátkem září. Komíníci také varují před přibývajícími podvodníky. Zahraniční turisté letos v létě utráceli v Česku výrazně více než loni. Nejvíce peněz u nás nechali Němci, následovali Slováci a Poláci. Češi naopak nejvíce provětrali platební karty v Itálii a v Chorvatsku, kde jejich útraty vzrostly skoro o pětinu. Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem ohledně Grónska. Spojené státy podle něj získají větší kontrolu nad svými bezpečnostními zájmy na ostrově. Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že dohoda bude přínosem pro Dánsko i pro NATO. Hokejisté Třince zůstali po nekompletním druhém kole jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdit tuto bilanci budou mít možnost už dneska. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a sehrají druhý duel během dvou dnů. Hrát se bude od 18 hodin.
0: Jak se dívám na teploměr, tak aktuálně nám to stále dotahuje na 20 stupních Celsia. No, někde už je 22 stále ještě, no ale v průběhu dnešního večera se nám teploty můžou dostat na 12 až 9 stupňů, takže počítejte s tím, že se může a rozhodně se ochladí, až zaleze sluníčko. No a zítra v neděli přes den bude zpočátku krásně, ale pak se to malinko pokazí a budeme prej i zmokat, tak hodně zdaru.
8: Hit Radio City Brno.
0: Minuta po 17. na Hit Radio City Brno s vámi Igor Doložal a teď posílám další muziku, pokud máte rádi dramík, tak Rudimental jsou správná volba.

0: Tak já doufám, že nejenom Benson Boone, ale i vy zůstáváte i nadále na vlnách Hit Rádia City Brno. Přejeme krásné sobotní odpoledne, i když těsně po 17. někteří už můžou tak nějak najíždět na podvečer, ale jsem moc rád, že jste mi poslali pár zpráv na náš WhatsApp 728 890 848. Zdravíme z Bystrce. Sedíme na zahrádce, sluníčko svítí, no tak ještě jo. A pivo je studené, tak to je pecka. A manželka právě prohlásila, že bych mohl konečně něco udělat na zahradě. Takhle na večer, no, nebo v podvečer. Takže asi za 5 minut odcházím sekat trávu. Martin, tak Marťas, díky moc, pozdravujem a tvoji milou paní. Jana z Blanska hlásí, že vyrazili jsme na odpolední procházku a zatím jsme zvládli 3 kilometry, 1 zmrzku a rodinnou hádku o tom, kudy se jde zase zpátky, takže výlet hodnotíme jako velmi povedený. Užijte si sobotu, tak děkujem, no. A také Janča nám hlásí gaučovou klasiku, protože původně chtěla vyrazit někam ven, ale pak si na chvilku prej sedla, ale teď už se nachází v nějaké fázi, kdy se bojí vstát, takže poslouchám z gauče a přeju krásný víkend. Tak Evčo, i tobě samozřejmě posíláme další muziku. Hodiny souhvězdí, snad se bude líbit.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Tak to byly Klinggate, za chviličku Gym Class Heroes anebo Natalie Imbruglia. A taky probereme to, pokud máte třeba někdy ve svém okolí někoho, komu třeba cuká očko, nebo třeba často zívá, tak mrknem na to, co je důkazem a respektive co je tím, řekl bych, počátečním startovacím okamžikem, kdy vám to začne v rámci těla dělat. No, možná budete zívat, možná budete i zírat, ale to všechno podobáme už za pár minut. Taky kamarád, aby mind to bude.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
5: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
6: Milí posluchači, opět vyrážíme přímo za vámi, obyvateli příměstských částí. Část města má své konkrétní potřeby a právě lidé, kteří v ní žijí, je znají nejlépe. Proto chceme zrekapitulovat již odvedenou práci a společně se pobavit o tom, co je možné ještě udělat. Postupně navštívíme Hradiště, Přímětice, Kasárna, Mramotice, Konice, Popice, Louku, Oblekovice, Načeratice a Derflice. Přijďte za námi. Časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na osobní setkání s vámi, Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio z Hit Brno, přejeme krásné sobotní pozdní odpoledne a možná vám to teď připadne takové jakože zvláštní, ale někdy naše tělo dělá věci úplně automaticky, ale my nad tím nikdy nepřemýšlíme. Co tak třeba zívání, jo? Víte, proč zíváme? Souvisí to se změnami bdělosti. Podle jedné z teorií může pomáhat ochlazovat mozek zívání, tak to vše moje drahá má mozek na minus 15, protože ta zívá poměrně často. Pokud máte často husinu, jo, tak ta vzniká při chladu anebo silných emocích, kdy je drobné, nebo kdy se drobné svaly u chloupků stáhnou a chloupky se vstyčí. Takové kýchání je to obranný reflex, který pomáhá odstranit z nosu prach v případě nějaké nečistoty. Pokud máte časté cukání oka, tak často souvisí s únavou, stresem, nedostatkem spánku anebo větším množstvím kofeinu, tak v tom případě bych někdy musel mrkat a cukat asi oběma za ráz. Pokud často trápí vás škytavka, tak ta vzniká při náhlých vztazích bránice a spustit může třeba při jedení, polikání vzduchu, zrušení anebo stres. A taky pokud byste třeba měli často vrážčité ruce, respektive pokud máte varhánky z koupání, jo, tak právě to řídí nervový systém a podle některých studií nám může pomáhat lépe uchopit mokré předměty, pokud máte zvrášťité prsty. Zvráštělé. No a takové slzení, tak slzy oči často zvlhčují a chrání před nečistotami. Jejich tvorbu ale mohou způsobit i silné emoce. A já teda musím říct, že jeden můj kamarád má super jakoby nápad a logiku, jo. Protože když jsem prožíval takové těžší období, jsem tam i ukápla, že jo. Tak on říká, pláč, kluku, pláč. Nyní vyčuráš.

0: sobotním odpoledni jsme to na Hit Radio City Brno už dotáhli až skoro ke 6:45. Nejvyšší čas zvednou kotvy a popřát vám nádherný zbytek tohoto víkendu. Každopádně my se na Hit Radio City Brno opět uslyšíme v dalším týdnu. Tuším, že ve středu tady budu zaskakovat za Ondru Blaha. Igor Doležal přeje klidný večer, užijte si volné chvilky a přeju, ať do nového víru povinností vykročíte správnou nohou. Mějte se moc hezky a příští týden zase ahoj.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
4: ňam, ňam, ňam. Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
7: CZ. Náplně hned.
8: Ne, můj oblíbený hrnek.
9: Tak tohle není dobrý začátek dne.
10: No to snad ne.
11: Nemáte svůj den?
12: Tak si udělejte Alegria den.
13: Alegria dny jsou tady.
14: Se slevou 7% na zážitky.
13: Zážitkové restaurace.
14: Pobytové zážitky.
13: Adrenalin.
14: Automoto a mnohem víc.
13: U nás si vybere opravdu každý.
14: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
13: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
16: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
17: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
1: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
1: Tomas Arsov v Tetě?
0: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
1: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
0: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty opět přilákaly na Pražský hrad stovky lidí. Fronty se tvořily už před otevřením výstavy, která letos připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Klenoty budou k vidění do 28. září a vstup je zdarma. Loni výstavu navštívilo přes 51 tisíc lidí. Poslanci ODS navrhnou při projednávání rozpočtu ve sněmovně obnovit první 3 dny nemoci bez nemocenské. Předseda ODS Martin Kupka to uvedl v diskuzi televize Nova s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Ten obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při jednáních se zástupci SPD a ANO ve vládní koalici. V Mnichově dneska začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový městský primátor Dominik Krause tradičně narazil první sud piva a zvládl to na pouhé 2 údery. Slavnosti potrvají do 4. října a pořadatelé čekají přes 6 milionů návštěvníků. Ti si letos za pivo připlatí. Litr piva vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji oblačno, na jihu a východě místy i polojasno. Odpoledne a večer se na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na jihu a východě místy až ke 24.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.

České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz. Chcete

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hit Radio. Hit Radio.

save it from yourself.

0: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
1: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
4: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz

0: všechno se dá sušit.
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Hovoří k vám Profigips SRO, dřevostavby Znojmo, dodavatel rodinných domů na klíč. Opakuji. Hovoří k vám Profigips SRO, dřevostavby Znojmo. Jestliže scháníte dodavatele pro výstavbu rodinného domu, kontaktujte Profigips SRO www.profi-gips.cz.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
4: Hit Radio. Hit Radio.

Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
1: Tomas Arsov v Tetě?
0: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
1: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
0: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: tak všechno mám.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

0: tváří jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
2: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
6: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
7: Hit Radio City Brno. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.

0: Tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
6: Hitradio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Aquapark a Wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve Wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Brněnské kasematy na Špilberku mají nově opravenou část, takzvané kasematy válečné. Nová expozice láká do autentických prostor rozestavěného protileteckého krytu. Návštěvníci a turisté hradu se mohou v rámci prohlídek seznámit s autentickými prostory a dějinou historií města Brna, které bylo v letech 1944 až 1945 bombardováno.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Kluka!
1: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
2: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.